0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česko zasáhli v pátek a v noci na sobotu bouřky s vydatným deštěm. Hasiči měli od 15 do 22 hodin 370 výjezdů. Nejvíce jich měli ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem je doprovázely nárazy větru až 70 km za hodinu. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu podnikalo na konci roku 2025 celkem 17 000 lidí do 20 let. Jejich počet se tak do konce roku 2016, kdy jich bylo 8243 více než zdvojnásobil. Nejvíce se mladí podnikatelé věnují oblastem jako stavebnictví, sport, zábava, doprava nebo IT. A pojďme také na sport. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude o 19 hodin a stejně jako v pátek budou Češky v utkání favoritkami. Češky zahájily šampionát vítězstvím 3-1, zatímco Rakušanky podlehly 0-3 Srbsku. V šestičlenné skupině jsou ještě Bulharsko a Ukrajina. Do osmi finále postoupí čtyři nejlepší týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Tento víkend se v Třebíči konají tradiční historické slavnosti Tří kápí. Jsou oslavou udělení městských práv, která městu v roce 1335 potvrdil budoucí císař Karel IV. Událost od pátku až do neděle představuje spojení historie, kultury a rodinné zábavy. Akce se koná na Podzámecké nivě. Z Třebíče Markéta Báťová.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severní polovině území místy jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky. Zejména na severu ojediněle se také můžou objevit i bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpolední maxima však jen 22 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, 4 minutky po sedmé, s vámi Filip a Lea, tak doufáme, že se máte krásně, i když venku to počasí nic moc, ale nám to nevadí. Tady z éteru Hit Rádia bude svítit slunce, šířit se bude dobrá nálada a pozitivní energie se skvělou muzikou. Tak startujeme právě teď a napište nám, odkud nás posloucháte, jestli s námi vstáváte, anebo usínáte. A vy, co jste v práci, nebudete v tom dneska sami.
9: Hit Rádio Vysočina.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minut, jak to je aktuální čas, 22. srpen. Tak si představte, že lékaři vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno, Filipe, tak to asi není nic
1: pro tebe.
0: Mě zajímá
1: právě ty důvody, pojď
0: Takže,
1: mi říct.
0: Prý jsme pak celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější a dokonce měli bychom inklinovat zdravému jídlu a absolutně bychom neměli znát deprese.
1: Já si myslím, že když si takhle to převedu na nás dva, tak platí jenom to dobrý naladění. Aspoň u mě teda z těch 5, jo? Já totiž zdravě moc tady nejíme, že jo?
0: To ne, my si dáváme rádi anglický rohlík
1: ale
0: nebo
1: jako,
0: něco sladkého.
1: Já jsem dneska nad tím přemýšlel, protože jsem tady viděl teď Asiaty v centru Prahy, jak už vlastně šli s těma kuframa, asi
0: ano,
1: z hotelu,
0: ano.
1: Tak jsem si říkal, jak je na nich super, jestli to je ten příběh, co si myslím, že vstanou, aby skutečně z toho dne měli co nejvíc, protože to já nedělám na dovolený šerm na výlet, stávám v 9, protože
0: no
1: prostě nechci stávat takhle brzo.
0: A co má třeba říkat Michal Jasmin, že jo, ranní show, to člověk stává ve 4, já jsem si to několikrát zkusila a to je prostě masakr, ty taky vlastně, že jo, když občas jdeš za Davida.
1: No.
0: A prostě ten den je za prvý strašně dlouhý. Já mám pocit už kolem 12, že je třeba 5 hodin a že už bych měla jít jako večeřet a spát. Ale je to zase o tom, na co si člověk zvykne, že jo, tělo taky si zvykne, trvá mu to údajně 21 dní. Kdo ví, každopádně třeba co pekaři, že jo, jeden by jim hned záviděl, co si budem, ty musíš stávat v kolik, aby upekli
1: no,
0: to čerstvé
1: jako
0: pečivo na 6. 7. hodinou ráno.
1: Tak třeba máme nějaký pekaře mezi posluchačima, dejte nám vědět, v kolik stává takový pekař. Já myslím taková 3:30 a třeba popeláři taky, že jo.
0: A nebo celkově nám dejte vědět, v kolik vstáváte, jo? A my si tady na ty všechny výhody asi zapomeneme nebo vzpomeneme, až nám v pondělí třeba ve 3 ráno zazvoní budík. Určitě nám to zvedne náladu na 100%.
1: A budou aktivní.
0: Teď už Coldplay a taky Rose Bruno Mars. Tak hezké dobré ráno, je sobota taková upršená, ale tady se budeme opalovat. Tady září slunce.

0: Pate. 3 minutky po 4:08. Dobré ráno. Vy nám píšete, v kolik hodin vstáváte. Mirka napsala, ahoj, vstávám 3 týdny v měsíci v 2:30 ráno. Autobusáci mají hold těžký život. Nezávidíme, držíme palce. Taky nám tady píše Péťa, dobré ráno, já vstávám o 2:30 a pak mám před sebou zhruba 700 kilometrů z Hradce Králové do Českých Budějovic. Hold rozvoz zásilek. Teď mám dopoledne, Péťa.
1: Hele, tohle to snad tomu se ani nedá nazvat stávání, protože tomu nepředchází ani ten spánek, ne?
0: No, další tady píše, dobré ráno, mám kamaráda pekaře a každodenní vstávání ve 2 až 2:30, je to mazec, každopádně vás zdravím také z pracovního procesu, hezký den, jako píše vás spousty, tady další zpráva od Vlaďky, dobré ráno, já stávám pořád před 6:00 i o dovolené, jsem takový druh, Vlaďka, já taky stávám teda před 6:00, stávám mezi 5:30, 6:00, už jako automaticky, taky nám tady píše řidič tramvaje z Prahy, ahoj, já vstávám každý den mezi 3:00, 4:00 ráno a třeba poslední zpráva, ahoj, vstávám každý den o 2:30 a to nepracuji v pekárně, ale v autodílech. Nech se vše nachystá, musíme po 5:00 vyjíždět do servisu. Některé autoservisy pracují právě od 6:00. Píše Zuzka.
1: Tak já stávám automaticky tak v 9:00. To vás nechci našovat, přátelé, já zas pracuju po večerech hodně, ale je to teda masakr, jak lidi říkali 2:30, 2:30, to jsem ani nečekal takovýhle časy. No. Zajímalo by mě ještě pak to B, v kolik musí chodit spát, aby vlastně jako mohli fungovat, protože to může být třeba klidně v 7 večer. Že?
0: Dobře, tak prosím vás, kolik chodíte spinkat? Napište nám to.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Knihovna Maitreya.
4: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cure Friday, I'm in love, hezké dobré ráno. Dneska je Saturday, sobota a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Starosta italského Coma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost už od začátku září. 11letý chlapec a jeho otec učinili během dovolené v americkém státě New Jersey objev života, když při pátrání po mušlích narazili na skamenělý zub megalodona, jednoho z největších žraloků, který kdy žil a vyhynul před více než 3 miliony let. No a na rušných křižovatkách ve východočínském městě Hangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř 2metrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout však zatím nemají.
0: A my pokračujeme dál v muzice, protože venku, když se podíváme z okna, to vypadá tak, jak činasky zpívají. Venku je na nule. Ale nebojte, je tam teplo. Ale za chviličku, ten podzim klepe na dveře. Hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno, my pokračujeme dál, sobota 22. srpen, takže podíváme, čím je dnešní den výjimečný. Den rostlinného mléka, no tak dobře, tak si nějaké to rostlinné mléko dejte. Dua Lipa, 31 let a taky by narozeniny oslavila úžasná zpěvačka, moje kamarádka, která už bohužel není mezi námi. Vzpomínáme na tebe, Aničko, 31. narozeniny by si dneska oslavila. Anna Julie Slováčková, tak posíláme pozdravy tam nahoru. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Cyril Adam Lem, Linkin Park, anebo Guru Josh Project.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, za chviličku 8. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun, asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů, tedy 413 miliard korun. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Marken Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA úplně pozastavit. A pojďme také na fotbal. Bezproblémový start pro obhájce. Arsenal na úvod anglické fotbalové ligy přehrál 3-0 Coventry, jež se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gol sezony střelil už po čtvrt hodině německý reprezentant Kai Havertz. Další branky přidali Bukayo Saka a kapitán Martin Odegaard. Coventry pod vedením bývalého anglického reprezentanta Franka Lamparda poprvé vyslalo střelu na brankáře Davida Raju až krátce před koncem zápasu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Jaderná elektrárna Dukovany pořádá další letní autokino pod chladícími věžemi. Dnes se od 20.30 můžete těšit na film Moře na dvoře a příští pátek na Zootropolis Město zvířat 2. Autokino probíhá vždy v pátek a sobotu do 29. srpna a návštěvníci si mohou zvuk naladit přímo na svém autorádiu. Střebícka, Markéta Báťová.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Na svobodu dne oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, večer případně možná také bouřky. Co se týče teplot v Čechách, maximálně 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
8: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
9: Víkend
8: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré sobotní ráno, 8 hodin, 2 minutky, aktuální čas. My pokračujeme dál, hodinka za námi, pětich je stále před námi. Až do 13. s vámi Lea a Filip a taky Imagine Dragons, anebo Kateřina Marie Tichá za chviličku.
8: Hit Rádio Vysočina.

0: Ještě jsou stále dovolené, léto pomalinku, ale jestli nám bude končit, tak si představte, že paštikáři už sice na dovolených nejsme, my Češi, stejně ale v zahraničí šetříme, jak můžeme. Zase to říkají jakýsi věci, já nevím, kdo tyhle průzkumy, výzkumy dělá. Každopádně méně za dovolenou dávají v Evropě už jen Rumuni a Lotyši, Filipe. A naproti tomu třeba Rakušané dají za den dovolené v průměru 20 000 korun. Za den dovolené.
1: Jakože když jedou na týden, tak je to 140 tisíc, jo?
0: Ano,
1: no tedy skoro eura, no.
0: Vlastně pětkrát více než my Češi a větší požitkáři jsou i Slováci. Zatímco my dáme za den dovolené zhruba 4 tisíce, tak naši sousedé skoro dvakrát tolik, 8 tisíc.
1: To je neuvěřitelná částka.
0: No co?
1: Já si myslím, že i ty 4 tisíce jsou jako docela dost na nás Čechy, jo, a Rakušani si vyhodí z kopítka za dvacku.
0: Přesně tak, ono se neříká nadarmo, že ty nejlepší věci jsou prostě zadarmo. Zatímco celá Evropa jezdí do zahraničí vstřebávat alkohol, jídlo, tak my vstřebáváme západy slunce, vlahý chládek a doma usmažený řízek, ne? Není na ten řízek s kašičkou.
1: Já jsem se teď, vidíš, na něj zakoukal z okna a nevidím ho. To je škoda.
0: Teď už Taylor Swift, hezké ráno.

0: Martin Garrix, Bon, No Sleep. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. A taky vy, naši posluchači. Za chviličku před námi mají Chemical Romance, nebo taky Miles Smith a ranní update. To jsou takové ty informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Tak rozhodně nikam neodcházejte, buďte s námi. A kdo pracujete, věřte, že to dneska zvládneme všechno společně.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
3: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
6: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
5: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
6: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
7: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vezvozíky.cz.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné sobotní ráno, pojďme se podívat, co je nového. Bratislavská policie zastavila před časem kabriolet, který byl vytvořený uříznutím střechy staršího Citroenu. Řidič už dál nemohl pokračovat v jízdě a byla mu udělena pokuta. Popeláři z jihu Itálie se déle než den prohrabávali hromadou odpadků, aby našli loterijní tiket, který vyhrál jackpot. Jeho majitelka jej totiž vyhodila v domnění, že je bezcenný, a na svou chybu přišla, až bylo již skoro pozdě. Měla nakonec štěstí, našel se a výhra činila 25 milionů korun. Na úplně se ještě zůstaneme, návštěvníci pláže na jihu Sicílie se nedávno nestačili divit, když kolem nich náhle začaly na hladině plavat eurové bankovky. Uvolnili se z narychlo odhozených plastových tašek, které obsahovaly balíčky evropské měny v celkové nominální hodnotě 16 milionů korun. Tak tam bych se chtěl objevit taky na takovéhle pláži.
1: Představ si, že si jdeš jen tak zaplavat a najednou sbíráš prostě ty bankovky a pořídíš si nějakou nemovitost.
0: No, jestli se nepletu, tak eurovky jsou i 500 eurovky, to je 12,5 tisíce korun, že jo, jedna bankovka takhle. Šup, šup, šup, šup, šup, šup. Dejte mi je všechny, díky.
1: To byl tvůj nejlepší plavecký výkon.

0: Lituju akorát návštěvníky různých festivalů, venkovních akcí, protože to počasí na tohle nic moc, ale doufám, že přijde ještě takové to babí léto nebo kousek ještě toho léta klasického a užijeme si závěr toho letošního léta. Každopádně za chviličku Luis Fonsi, Hathaway, Lady Gaga, taky moje jmenovkyně Leony a po 9. hodině narozeninová ruleta.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Březová! Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
1: Tady čtu, že vstup je

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hey, this is Ava Max.
2: All the hits.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, za chviličku 9:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Státní rozpočet na příští rok dostává konkrétnější podobu. Vláda chce zvýšit platy ve veřejné sféře, znovu převzít poplatky za podporované zdroje energie a přidat peníze školství, zdravotnictví či obraně. Schodek rozpočtu se ale podle ministryně financí Aleny Schillerové proti letošním 310 miliardám korun prohloubí. Analytici varují zejména před tím, aby kromě investic nepokrýval i běžné výdaje. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě ale zatím nebyla oznámena. Trosky stroje se našly v horách v Národním parku Paklenica. A pojďme také na sport. Po vyřazení světové jedničky Arny Sabalenkové česká tenistka Sara Bejlek zdolala další grandslamovou vítězku Madison Keysovou. Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati už do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Boj o finále narazí na další američanku Coco Gauffovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Tuto sobotu se můžete v Kostelci u Jihlavy rozloučit s létem. Akce startuje ve 14 hodin na fotbalovém hřišti a od 15 do 17 vás programem provede náš kolega moderátor Milan Řezníček. Budou připravené soutěže o dárky, malování na obličeji, skákací hrady a skluzavky a taky motokáry. Večer k poslechu zahrají Sedmé gumy. Z Jihlavska Markéta Báťová.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný je četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 20 stupňů, ve Slezsku a na Moravě kolem 25 stupňů Celsia.
3: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
6: Hezké dobré sobotní dopoledne, 9:03. My pokračujeme dál a bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. Takže už teď popřemýšlejte, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak tohle je ideální pro vás. A my vám k tomu ještě přidáme nejenom song dle datumu narození vaší osoby, ale i nezapomenutelný zážitek. A vzpomínky jsou od toho, které nám nikdy nikdo nevezme. Teď už Shakira a jdeme dál.
3: Hit Radio Vysočina.

0: your eyes. Hit Radio stále s vámi, narozeninová ruleta se blíží. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď.
1: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz. Skonto nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
3: Už se to blíží.
4: Už se to blíží.
3: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
4: Boží atmosféra.
3: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Niko Santos, narozeninová ruleta je právě tady. Tak komu pak jdeme udělat radost?
1: Já už vím, že na telefonu máme posluchačku Zlatu. Halo, halo.
2: Halo, halo. Ahoj, Leuško. Ahoj všichni. Zdravím.
1: Ahoj, jak pak se máme, Zlatuško?
2: Máme se krásně.
1: Skládáme básně.
2: Tak nějak.
1: Co pak budeš dneska dělat?
2: Tak já teď jedu právě do Plzně slavit narozeniny mého syna.
1: Aha, kolikáté?
2: 40.
1: Ježiš, no tak to je krásný, tak to jsme stejně staří, 85. rok nebo 86.
2: 86.
1: Tak no, mě už bude jedna 40 za... Ježiš Mario, za 3 měsíce. No to je strašný, Fildo. Máme posluchačku Zlatušku na telefonu.
3: No, tak já...
1: Mě bude za 9 let 50.
3: No, mě sice dáme 35, ale včera jsem vzpomínal, když jsem skončil s fotbalem jako v mládeži, říkám, ježíš, ono už je to 17 let, aha, takže nechci se povyšovat, jo, ale já se připadám taky starý v 35, ale vy dámy ve 40, v 50 vyzrajete jako víno, u vás to neplatí.
1: Zlatunko, já asi Filipovi vypnu mikrofon, ne, když říká, že v 35 je starý.
2: No.
3: Tak nám chlapů je to jiný.
1: Budeme hrát pro syna?
2: Tak, budeme hrát pro syna.
1: Jak se jmenuje?
2: Jmenuje se Miroslav, takže Míra.
1: Dobře, takže pro Míru. A jdeme asi rovnou na pravidla.
2: Ano.
1: Zahrajeme ti 3 hudební ukázky. Z jakého datumu dneska má narozeniny?
2: 19.8.
1: Dobře, takže z 19.8. popřejeme mu všechno nejlepší. A hlavně tady budou songy, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád přesně v datum narozenin tvého syna Míry. Když si vybereš ukázku, my ji zahrajeme a jsou na výběr 3. Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom hráli tu 3. Jdeme na to, Zlatuško?
2: Ano, jdeme na to.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď. Romantický duet Christina Aguilera, Say Something. Chceme nebo ne?
2: Já bych pokračovala.
1: Dobře, jdeme dál. Je to Fields of Gold od Stinga.
2: Tak já to zkusím do třetice.
1: Dobře, do třetice, všeho dobrého.
2: Tak.
1: Elastic Heart od Sia.
2: Ano, jdeme dobře. Do toho, to je ono.
1: Dobře, tak jsme rádi, že to vyšlo aspoň takhle do třetice. A Zlatuško, než pojedeš do té Plzně, tak teď máš ten správný čas, aby si svému synovi Mirkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
2: Dobře. Tak můj milovaný broučku, přeji ti krásné narozeniny, hlavně zdravíčko, štěstíčko a splněných přáníček. Tvoje milovaná maminka.
1: To je roztomilý, to je tak hezký. Mě to vždycky dojímá. Každopádně my tady máme i nezapomenutelný zážitek, tak třeba si na tu 40 tvůj syn Míra bude chtít zahrát únikovou hru od Allegrie, firmy na zážitky, což je vlastně partner naší narozeninové rulety. Tak máme tady úniková hra Freddy Krueger. Je to takový, nevím, když si představíš večer a vy konečně uléháte unavení po celém dni a rychle usínáte, tak najednou se začne něco dít. Zdá se vám podivný sen, do kterého se navíc vkradl právě Freddy a snaží se vám tam trošku znepříjemnit a připravit o život. Je to dobrá hra, já jsem to jednou zažila a je to fakt takový, že se člověk bojí a léká, je to takový vlastní zážitek, nezapomenutelné vzpomínky. Je to pro 2 až 4 hráče, takže rozhodně můžete vyrazit celá rodinka.
2: Dobře, dobře.
1: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Sia, Elastic Heart letí za vámi. Ahoj.
2: Ahoj.

Black Eyed Peas, I get a feeling. Hezké dobré dopoledne s vámi Lea a Filip. Doufám, že si toho dnešního dne užijete co nejlépe můžete, i když to počasí bude nic moc. Tak pokud možno, zachumlejte se někam do peřin, odpočívejte, pusťte si něco hezkého, protože přesně tohle mám v plánu já. Odpoledne, až teda něco zažiju, prožiju, jdu někam, kam se mi vůbec nechce, ale potom si prostě pustím jeden film za druhým, anebo nějaký dobrý seriál. Klidně nám naposílejte tipy, co jste poslední dobou viděli, co vám dělá jeden film za druhým, anebo nějaký dobrý seriál. Klidně nám naposílejte tipy, co jste poslední dobou viděli, co vám dělá.

0: Dnešního dne užívejte co nejvíc.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
5: Nechci.
4: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
5: Nechci.
4: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
5: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
6: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
5: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
7: Do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u Autodobrovolný.
12: 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec.
13: Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun.
14: Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u Autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, 2:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. 150 tisíc zvířat ročně, nejčastěji myší a potkanů, se využívá v Evropské unii k testování bezpečnosti běžně používaných chemických látek. V poslední době se objevují první náznaky, že to může být i jinak. Vědci se snaží využít umělou inteligenci, lidské buňky a takzvané mini orgány, aby vyvinuli novou generaci testů, které odhalují nebezpečné chemikálie. Mohli by lépe předpovídat rizika pro lidi i omezit využívání zvířat ve výzkumu. Laboratorní rozbory odhalily ve třech studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství koliformních bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici i vodohospodáři obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde totiž o veřejné zdroje pitné vody a jejich kvalita proto nemusí být ze zákona pravidelně kontrolována. Pomoci nemusí ani důkladné převaření vody. Ústí nad Labem ve šlágru 5. kola 2. fotbalové ligy porazilo pražskou Duklu 3-1 a je o bod druhé za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce třetí Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Tento víkend se v Třebíči konají tradiční historické slavnosti Tří kápí. Jsou oslavou udělení městských práv, která městu v roce 1335 potvrdil budoucí císař Karel IV. Událost od pátku až do neděle představuje spojení historie, kultury a rodinné zábavy. Akce se koná na Podzámecké nivě. Z Třebíče Markéta Báťová.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Co nám chceš povědět?
9: No, jak to vypadá s počasím dál, protože jak jsem na to tak koukala, tak ty brďo, asi tak, létu pomalinku odzvonilo.
6: No tak když to víš teda, tak proč se mě ptáš?
9: No ne, protože ty jsi taková naše rosnička, zprávař, moderátor, ty jsi tři v jednom.
6: Samozřejmě nebudu si hrát na nějakého meteorologa, kouk sem do telefonu teď, přátelé. Úterý bude 24 stupňů, to je fajn. Dneska maximálně 21, pokud ale posloucháte z Moravy nebo Slezska, 25 stupňů i v rámci dnešního dne, a to je fajn.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
9: Hezké dobré dopoledne, pár minutek po desáté, my pokračujeme dál, před námi spousty skvělé muziky jako Taylor Swift anebo Avicii, Aloe Black a spousty dalšího, tak jdeme dál.
0: Hit Rádio Vysočina,

0: Hezké dobré dopoledne, 10:45, aktuální čas do prvního školního dne. Zbývá i s dneškem už jenom téměř 10 dní, no? Je to tak. Zatímco děti už se ale začínají těšit, samozřejmě ti mladší, ty starší pochybuju, tak stres začíná hlavně nám rodičům. Rychle najít vybavení pro školáky, rychle najít ty školáky a hlavně se připravit na dalších 10 měsíců šílené honičky. Nejprve ale budeme muset sáhnout do šrajtofle, jak se říká, protože za školní potřeby přidáme v průměru 3 500 korun, což mi možná přijde ještě docela málo, když tam počítáte nějaké učebnice, sešity a tak podobně. Dokonce zrovna včera jsem koukala, jak u regálů v obchodech úžaslí rodiče zírají, co všechno jim vlastně malé děti ukazují, že budou nutně do školy potřebovat. No a někteří z nich i plakali, že jo? A teď mluvím o těch rodičích, pochopitelně, protože ty peněženky zapláčou, opravdu. Mimochodem, třeba ve Vietnamu zaplatíte za výbavu pro školáka pouhou 500. Ale tam asi kvůli tomu se stěhovat nebudem, ne? Možná tak do pražské Sapy. Teď už Miraj, volám. Čeká nás poslední zastávka festivalu Hrady CZ příští týden na Bezdězu a já se na vás budu těšit i s Mirajem z pódia.
1: Je ráno, jdu spát, nevím, co je dneska za den.

0: Volám Miraj, Hit Radio, taky Lea. Hezké dobré dopoledne. Tak přesně tuhle kapelu můžete vidět příští týden v pátek a v sobotu na Bezjezu, protože tam bude poslední zastávka nejlepšího letního festiáku Hrady CZ a já se tam na vás budu těšit. Už je to taková tradice, že jsem vždycky u té první na Točníku a na té poslední na Bezjezu, takže už je to, já nevím, 5-6 let, co tam budu s vámi. Strašně moc se těším, protože tam bude ještě taky Trautenberg, Rybičky 48, MIG21, Rytmus, Xindl X, Miraj, Vypsaná fixa, Lenny, Harley, Daniel Landa, Tomáš Klus, spousty dalších skvělých hudebních interpretů, tak si to společně užijeme a oslavíme i takový ten konec toho léta. Za chviličku Miley Cyrus, Pink a nebo Kamrat.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
8: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
7: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
8: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
9: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vzvozíky.cz.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na suchu jsou už i české nemocnice. Zoufale jim totiž chybí krev, přátelé. My vás tady docela často vyzýváme k dárcovství. Dokonce tu svou už byl darovat i prezident Petr Pavel, se kterým se vlastně nedávno setkal tady i náš Filip Lejček v rámci své moderace.
1: No, je to vlastně pravda, že to nebylo nedávno, ale včera přímo, jo? Takže byl jsem na nějaký fotbalový akci SK, která podporuje vlastně děti z takových těch sociálně slabších rodin, tak velký fotbalový turnaj a prezident nejenom, že by jako přijel na 10 minut, on tam byl hodinu a půl, moc jako sympatický pán, musím říct.
0: To je skvělý, protože i on byl dokonce darovat krev a špitály prosí o pomoc i nás ostatní. Filipe, my jsme taky říkali, že půjdeme a furt jsme nebyli.
1: Já jsem chodil, mám kolik, 6-7 odběrů, ale už je to tak 7 let, no.
0: Dokonce v létě je to v nemocnicích vždycky stejná písnička, ale letos je to fakt na hraně. Lidi odjeli na dovolené, jenže bouračky a úrazy si prostě volno neberou. A stačí se podívat na fakultní nemocnici Ostrava nebo Prahu, tam už se skoro modlí za každého, kdo z nás opravdu přijde a mají větší hlad po naší krvi, než komáři, já nevím, u mácháče v 9 večer, že jo. Takže prosím, pokud můžete, budeme rádi, protože darovat krev je jediný způsob, jak legálně a s požehnáním ministra pustit žilou svému svědomí. No? To jsem to řekla hezky.
1: To jsi to řekla, tak bychom se mohli a dokonce my dva spolu domluvit.
0: Musíme,
1: ale
0: musíme
1: opravdu,
0: jít, fakt musíme.
1: A zašli bychom darovat krev jeden den.
0: Já mám dokonce tu nulku, vlastně vzácná krevní skupina.
1: Já mám taky
0: která...
1: vzácnou, nevím jaká to je, ale mám taky tu vzácnější.
0: To bude Lejčovská.
1: Lejčkovská, mám taky nějakou vzácnou a vlastně se stydím trochu, že jsem nebyl takhle dlouho.
0: Ne, fakt musíme, takže Filipe, my se teď domluvíme, když spolu půjdeme darovat krev a normálně přidáme i příspěvek na sociální sítě a zkusíme motivovat i ostatní. Takže přátelé, pojďme se spojit třeba na Instagramu Lea Giongiosi nebo Filip Lejček, takhle nás tam najdete. Pojďte nás začít sledovat, my vás budeme sledovat zpátky a společně se domluvíme a půjdeme prostě hromadně darovat krev, protože rádio má v tomhle obrovskou sílu, že když fakt o něco jde, tak my se umíme všichni spojit. Tak pojďme pomoci, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude opravdu potřebovat někdo z nás a není to jenom výkřik do tmy, jak se říká, ale prostě tohle fakt platí. Takže prosím vás, Lea Giongiosi, Filip Lejček, jdeme se sledovat a společně se domluvíme všichni na darování krve.
1: Budeme krevní gang.
0: Ano, který pomáhá.
1: Ano.

0: Hity na přání k vaření budou startovat krátce po 11. Takže nám napište na 777 937 777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia. A taky, co dneska dobrého budete vařit. Po 11. hodině 60 minut podle vás.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Březová! Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
6: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlový bar.
6: Resort březová.cz.
7: Prázdniny končí škola,

Petr Krišnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.majtrea.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 13 lidí utrpělo zranění v sobotu ráno při nehodě na dálnici D11 u obce Chyšť na Pardubicku. Na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Zranění ale již byly odvezeni do okolních nemocnic. U nehody zasahovalo celkem 7 výjezdových skupin záchranky, včetně posádky letecké záchranné služby. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionů cyklistů, meziročně o zhruba procento méně. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala technická správa komunikací. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů. Vznikly také nové cyklopruhy. Přibylo 18 kilometrů takzvaných cyklooubousměrek, tedy jednosměrek, které mohou cyklisté jezdit obousměrně. A pojďme také na sport. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů, Asker Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Haraslína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Kluby dnes o transferu informovali na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Jaderná elektrárna Dukovany pořádá další letní autokino pod chladícími věžemi. Dnes se od 20:30 můžete těšit na film Moře na dvoře a příští pátek na Zootropolis Město zvířat 2. Autokino probíhá vždy v pátek a sobotu do 29. srpna a návštěvníci si mohou zvuk naladit přímo na svém autorádiu. Střebícka, Markéta Báťová.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Maximální teploty v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia.
9: Hit Rádio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
10: Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si na 777-937-777, co byste rádi od nás slyšeli.
9: Hit Rádio Vysočina.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. My pokračujeme dál a jdeme na vaše SMSky. Prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného naší partě, která každodenně maká na stavbě svého nového rodinného hnízdečka. Jelikož marodím, tak nemůžu přispět svou pomocí, tak aspoň takhle na dálku prostřednictvím vašeho super rádia přeji, ať práce ubíhá a domeček roste. Díky moc, pozdravuje máma. Tak maminko, nevíme jméno, ale maminko, hlavně ať se brzy uzdravíš, ať se domečku daří a Marek Ztracený. Naše cesty právě teď v éteru Hit Rádia. A pokud vy ostatní chcete slyšet váš oblíbený song, napište si o něj 777 937 777.

0: ty na přání k vaření pokračujeme dál. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Stuck on You od Lionela Richieho. Bylo by to pro všechny posluchače, kteří jsou právě teď v práci. Ať se nebojí, že jim to rychle uteče, a taky by to bylo pro moji Aničku, Petru a našeho Bořivoje. Díky moc, jste super, moc ráda tě poslouchám, jsi skvělá, máš krásný hlas a takovou pozitivní energii. Jseš naše sluníčko. Ježíš, to je hezký, děkuju za takovou zprávu a samozřejmě s láskou k vám posílám tohle. A musím prozradit, že je to taky jeden z mých oblíbených songů, protože ho mám spojený s láskou, s kým jiným, že jo? Bo s čím jiným. Takže ano, Lionel Richie za chviličku, taky Atomic Kitten nebo Jennifer Lopez a Pitbull. Tohle jste chtěli, tak to zahrajem.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
5: Nechci.
4: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
5: Nechci.
4: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
5: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
6: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
5: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření 2 minutky po 12:30. Těch SMSek je tady strašně moc. Omlouvám se předem, že opravdu nedokážu splnit přáníčku vás všech. Alespoň vybírám songy, které se nám tady třeba shodují nebo opakují, jako je Avril Lavigne nebo Calvin Harris, Ellie Goulding. Tak přesně tohle tady za moment bude.

0: Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? Sleep motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 tisíc korun.
6: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
4: Tady čtu, že vstupuje

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spadlé stromy na silnice či elektrické vedení, zatopené komunikace a sklepy, evakuovaná tábořiště. Hasiči v celé České republice evidovali během pátečního odpoledne a večera stovky výjezdů kvůli počasí. Během 7 hodin vyjížděli k 370 zásahům. Nejvíce zasažené byly Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Praha. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů, obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na svém oficiálním webu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Tuto sobotu se můžete v Kostelci u Jihlavy rozloučit s létem. Akce startuje ve 14 hodin na fotbalovém hřišti a od 15 do 17 vás programem provede náš kolega moderátor Milan Řezníček. Budou připravené soutěže o dárky, malování na obličeji, skákací hrady a skluzavky a taky motokáry. Večer k poslechu zahrají Sedmé gumy. Z Jihlavska Markéta Báťová.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes bude oblačno i zataženo, jediněle i polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. Jinde budou přehánky jen ojediněle, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maxima, a ty teplotní v Čechách, 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré odpoledne, 3:12, nechte si chutnat, pokud právě děláte ty svoje obídky, tak dobrou chuť, před námi Flipside Happy Birthday, tak do dneška oslavujete všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a taky teď už Hanson a Mba.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel, tak přesně tohle vám z éteru Hit Rádia posíláme právě teď.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Happy birthday.

Se pomalu, ale jistě přicházejí kamarádi už za 4 měsíce, tak prosím vás, pro vánoční stromek v plavkách, no, můžete, beze všeho, hlavně nahané klidně. Pěstitelé na Prostějovsku spustili totiž uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromečků. Lidé tam reálně chodí namazaní opalovacím krémem a prostě vybírají si jedličky, smrky a tak dále na prosinec, jo? Takže ceny jsou teď nastavené úplně jinak a hlavně máte jistotu, že vám nikdo nevyfoukne ten dokonale symetrický kousek, co vypadá jako z amerického filmu Ze sám doma. Navíc, když si stromek zarezervujete teď, tak máte jednu položku z toho šíleného prosincového seznamu odškrtnutou a můžete se v klidu dál potit u bazénu s pocitem, že jste vlastně hrozně organizovaní lidé a že už to všechno máte zařízený, jo? Tak prosím vás, pro vánoční stromek na Hanou!

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, děkujeme, že posloucháte Hit Radio. Ať už děláte cokoliv, jste v práci, doma, odpočíváte, anebo cestujete, tak díky, že nás máte sebou. Ladit nás můžete i online přes aplikaci Radia.cz anebo web Hitradio.cz. Tak díky za to, že se máme, stejně tak i na sociálních sítích, Facebook, Instač. A teď už další muzika, hezkou sobotu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
6: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
7: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
6: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
7: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
8: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Věděli jste, že miminka z různých koutů světa mají různé techniky pláče? Jo, jo, je to tak. Například africká a čínská batolata mají daleko větší rozptyl tónů než ty naše, nebo třeba německé, že jo. No a jejich mámy tak podle breku přesně potom poznají, jestli se jim vlastně chce čůrat, papat, blinkat, kakat, já nevím co všechno, tak případně jen chtějí maminko malinko pošikanovat po celém světě mezi miminky oblíbeným pláčem bezdůvodným. No a ty naše naopak pouze nasadí univerzální tón a ty, maminko, přemýšlej. Možná to někdo z vás zná, zrovna prožívá, zrovna jako moje kamarádka Barča, která mi říkala, hele, já přesně podle pláče poznám, co ten můj malinký Kubík chce. Já nevím, já poznám, co chce můj pes, když pláče, ale co tenkrát chtěl Nikýsek, asi jenom mlíko.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Nechte si chutnat, pokud právě teď vaštíte ty vaše úžasné, výborné obědy, tak dobrou chuť. A já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Po 13. hodině se na vás těší moji kolegové, užívejte si toho dne a zítra v 7 hodin ráno tady na Značkách. Čau.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: tašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1, kilometr 81 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, tak místem projíždějte opatrně. Jiné komplikace hlášeny nemáme, kdybyste přeci na své cestě nějaké problémy potkali, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u Autodobrovolný.
2: 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec.
3: Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u Autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia. Největší podíl rezervací v těchto zařízeních připadá na Chorvatsko. Lidé volí hlavně čtyřhvězdičkové rezorty s all-inclusive nebo polopenzí. Úplatek nabídl 30-letý cizinec policistům při silniční kontrole na Karlovarsku poté, co mu naměřili alkohol. Nejprve jim nabídl 5000 korun. Když to nestačilo, začal přihazovat. Teď mu hrozí až 6 let za mřížemi. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů, určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
7: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
6: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. No a obhájce titulu Slavia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slavie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
8: No a v sobotu odpoledne na Vysočině očekávejte optimální počasí na víkendové výletování. Samozřejmě bude dobré mít po ruce pláštěnku nebo deštník, protože sem tam se může vyskytnout nějaká přehánka, výjimečně i bouřka, přidá se i severozápadní vítr v nárazech až 15 metrů za sekundu. Později odpoledne a večer očekávejte ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 21 až 24 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
8: No a moderátorské žezlo přibírá Tomáš a přeje krásnou sobotu a hned po 13. hodině posílám Chase Smokers a Coldplay.

11. hodiny vstoupili na Hitrádiu Vysočina. David Guetta, Tom Centai a tedy Svim s nám pěkně odstartovali naše odpolední vysílání ve společné mitu Gun Gun Gun, který vypráví o tom, že nemůže být vždycky všechno růžové. No a růžové to nebylo ani včera večer na Vysočině, kde se její západní částí prohnaly pořádné bouřky a silný vítr. Hasiči od včerejšího podvečera do dnešního rána vyjížděli k téměř 60 desítkám událostí. Nejčastěji kvůli popadaným stromům a větvím. Nejvíc práce měli pak na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku, tak já doufám, že jste všichni v pořádku a že vám včerejší počasí nezpůsobili žádné větší problémy. A jsem strašně rád, že pro sobotní odpoledne 22. srpna jste si vybrali k poslechu právě nás, Hitrádio Vysočina. No a dneska až do 18. hodiny s vámi Tomáš Digrin, zdravím do celé Vysočiny. No a než si dáme tipy, kam o víkendu vyrazit, tak je tu nachystaná další muzika. Teď hned nabízím zpěvačku Lady Gaga a jí Abracadabra a hned potom zatančíme se skupinou Krištof. Tak užívejte víkendu.

0: co se děje na Vysočině.
1: Třetí srpnový víkend nabízí akce po celé Vysočině a pokud ještě nevíte, kde se pobavit, i třeba s celou rodinou, tak já mám pro vás pár tipů, kam vyrazit. Budišovský zámek jinak, to je akce, kam můžete vyrazit i se svými ratolestmi. Už od půl druhé dnes na nádvoří zámku začíná bohatý program po celou rodinu. Uvidíte folklorní skupiny, vystoupí Dětka Boho, bude dětská diskotéka a soutěže pro celou rodinu. A po celou dobu i komentované prohlídky zámku. Slavnosti tří kápí se dnes konají v Třebíči, od 14 hodin začíná program v podzámecké nivě koncertem pro děti, dále můžete slyšet třeba kapely Highland a nebo Vesna. Program vyvrcholí večerním ohňostrojem, který je naplánován na 22. hodinu. Další zajímavé akce najdete na našem webu hitradiovysočina.cz, tak tam určitě zavítejte a dobře se bavte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Už se to blíží.
4: Už se to blíží.
3: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
4: Boží atmosféra.
3: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
7: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? Sleep motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 000 korun.
8: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Půl druhé a jednu minutu na Féteru Rádia Vysočina dozněla skupina Train. S vámi Tomáš Digrin, do celé Vysočiny přeji pěknou sobotu. No a jestli hráte něco opravdu roztomilého pro to sobotní odpoledne, mám pro vás jednu novinku z Jihlavské zoo. Minulý týden se tam narodila dvojčata prasat vysajanských negrovských. Takže roztomilá malá selátka zatím většinu času tráví u maminky ve slámě, takže návštěvníci mohou zahlédnout jenom jejich malé čumáky nebo proužkovaná tělíčka. No a chovatelé Jihlavské zoo prozatím nechávají maminku, aby se o sva dva potomky postarala sama, a jak už to tak bývá, tak jakmile selátka povyrostou, tak budou plné energie a návštěvníci si jich užijí více. No a mimochodem, prasata vysejanská patří mezi nejohroženější prasata na světě, takže dvě nová selátka nejsou jen ledajakým přírůstkem, ale velkým chovatelským úspěchem. Takže až půjdete někdy do Jihlavské zoo, tak určitě zkuste ve slámě najít tyto dvě roztomilé selátka. No a my samozřejmě přejeme, ať mimina krásně prospívají. No a teďka dost mluvení. Vrátíme se do minulosti s Gwen Stefani a její kapelou No Doubt a jejich debutová hitovka Don't Speak právě teď na vlnách Hit Rádia Vysočina.

Radio Vysočina, 13:39. Tohle je přece ten případ, kdy si říkáte, že některé hity prostě musí dostat druhou šanci. Cato & John, Turn the Lights Off, původně z roku 2010 a dneska velmi oblíbeným hitem našich posluchačů a posluchaček. No a to díky tomu, že se po tolika letech objevil u videa, které se stalo virálním na sociálních sítích. Tak doufám, že i tato sobota se pro vás stane virální, alespoň co se týče toho odpočinku, jelikož už brzy nastane poslední prázdninový týden a ten už bývá u někoho ve znamení příprav na nadcházející školní rok, tak prozatím užívejte volna a zbytku prázdnin u poslechu Hit Rádia Vysočina. Já vám za chvilku pošlu další hity. Zpěvačka Victoria nás veme do hotelu California, anebo zaspívá i Enrique Iglesias. No a k tomu ještě přidám Lost Frequencies, tak určitě držte vlnu.

0: Od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
7: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
8: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

rest of the world with whom I've crossed the night.

Lost Frequencies na Hit Radio Vysočina ve 13:52. Naše společná první hodina se blíží ke svému konci. Na za chvilku si dáme aktuální zprávy s Davidem Račákem, kde se mimochodem dozvíte, že nedostatek vody trápí čím dál více míst, nejen po

po celé republice. A taky dodáme informace ze silnic a jaké bude počasí. Tak si na to určitě počkejte a do té celé ještě mohu slíbit Taylor Swift, která se po pauze vrátila na výsluní rádiového éteru s hitovkou The Fate of Ophelia, a nebo si taky dáme Dance with Somebody a Mando Dio. Tak užívejte sobotní odpoledne.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody či komplikace. Nadále jezděte opatrně a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 14 hodin krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé teď redukují svá stáda. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč, ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
7: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
0: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. No a tenistka Sara Bejlek pokračuje na turnaji v Cincinnati v životním vystoupení. Po čtvrtfinálovém triumfu nad Američankou Madison Keysovou prožívala spoustu emocí. 20-letá Češka porazila loňskou šampionku Australian Open ve třech setech.
8: No a na Vysočině nás dneska odpoledne čeká průměrně letní počasí s tím, že bychom měli počítat s nějakými přehánkami nebo bouřkami. Později odpoledne a večer by mělo docházet k ubývání oblačnosti, no a rtuť teploměrů se zastaví někde mezi 21 až 24 stupně Celsia.
5: Hit Radio Vysočina.
8: No a po 14. hodině navážíme na náš playlist a rovnou ho nastartujeme s Justinem Timberlakem. Krásnou sobotu do celé Vysočiny přeje Tomáš.

po 14. hodině ladíte Hit Radio Vysočina, tohle byl Gabry Ponte, Lumix a taky Prezioso. Ve 14 hodin 9 minut, pěknou sobotu všem, co nás ladíte, přeje Tomáš Digrin. No a doufám, že máte teďka ve 14 hodin, 2 hodiny dá se říct popolední, pořádně ještě nadspaný žaludky, protože tak dobře se teď budou mít i studenti a široká veřejnost v Humpolci. Totiž na České zemědělské akademii dokončili velkou rekonstrukci kuchyně a jídelny. No a od září tam zvládnou uvařit až 600 jídel denně. Tak to je pořádná nálož, co myslíte? Kuchyně dostala moderní vybavení a dokonce bude úspornější na vodu i elektřinu. Takže učitelé, studenti a kolem jdoucí se v Humpolci mají zase na co těšit. No a já se teďka těším, co dalšího nás čeká v muzice. Mohu nabídnout za chvilku Damiano Davida a nebo hned teď zpěvačku Dua Lipu a její Houdini. Tak i nadále poslouchejte Hit Radio Vysočina.

0: Vysočina. Tohle byl Damiano David v jeho hitovce First Time z alba Funny Little Spears. 2:45. A to možná nevíte, jako jsem to nevěděl já, že Damiano David tohle album napsal pro svoji přítelkyni. A to, co jsme si hráli, je přesně o tom jejich prvním setkání. No, není to krásný? Tak já doufám, že i vy takhle při sobotě prožíváte skvělé okamžiky s někým, koho máte rádi a užíváte si to naplno. Určitě zůstaňte s námi, protože za chvilku nás čeká další hromada hitů. Bude Khaled, doplní ho i Bruno Mars a taky Rosie. A nebo členka skupiny Spice Girls, Melanie C, se kterou se vrátíme do období milénia. Tak všechno tohle zazní už za chvilku na Hit Radio Vysočina. Hit
1: Radio. Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
3: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Velký návrat do roku 1999 se zpěvačkou Melanie C, kterou doprovázela Liza Lopez v nestárnoucím hitu Never Be The Same Again. Ladíte Hit Radio Vysočina, Tomáš Digdym přeje všem pohodové sobotní odpoledne. Tak před týdnem jsme se pořádně nevěděli, kde se schladit, a dnes už jsou teploty o 10 stupňů nižší, ale určitě se mezi námi najdou tací, kteří se rádi koupou, dá se říct tak nějak celoročně. Tak jen pro informaci si řekneme právě teďka, kde se nadále dá koupat a kde je zhoršená kvalita vody ke koupání. Hygienici dál nedoporučují koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčkově Brodsku. Důvodem jsou hlavně sinice a voda tam může být zdraví nebezpečná. Nevhodná ke koupání voda je také v Břevnické nádrži u Chotěboře, kde by měly být opatrní hlavně děti a lidé s citlivější imunitou. No naopak je na tom dobře voda ve Velkém Dářku, na Malínách v Třišti nebo ve Velkém a Malém Pařezitém rybníku či Lomu v Horní Cerkvi. Takže pokud i dneska při těch nižších teplotách hledáte místo na koupání, tak určitě nezapomeňte na doporučení hygieniků. No a pokud zůstáváte u poslechu Hit Rádia Vysočina, tak my jsme samozřejmě velice rádi a já vám teďka představím další čtveřici interpretů, kterou pošleme do vašich uší. Bude Ellie King, Eva Farná s Mirajem a nebo teďka hnedka Tayo Cruz. Tak užívejte sobotu.

0: Sobota 22. srpna roku 2026, vy posloucháte sobotní odpolední Hit Radio Vysočina s Tomem Digrinem. Jsem rád, že jste s námi. V našem playlistu za chvilku budeme pokračovat. Když se tak dívám, tak nás čeká parádní směs. Bude skupina YouTube, Zara Larsen a nebo taky Pitbull. No a jestli už letos máte dovolenou za sebou, nebo na ní teprve čekáte, možná vás teď trochu naštvu. Protože je to takový nový dovolenkový trend, Japonsko. Některé tamní hotely totiž přišly na to, že člověk na dovolené vlastně potřebuje hlavně jedno. Pořádně se vyspat. Takže si představte 12 hodin letu přes půl světa, vystoupíte v Tokiu a jdete spát. K tomu dostanete dokonalou postel a peřinu, absolutní tmu a ticho, žádné modré světlo z mobilu, žádné troubení aut, no a žádný rušivý element prostě. Já myslím, že někteří by o tohle hodně stáli, co myslíte? Tak co, bude vaší příští dovolená v Japonsku?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná. Pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
4: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
5: Nechci.
4: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
5: Nechci.
4: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
5: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
6: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
5: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Zpátky v čase jsme se podívali s Pitbullem Back in Time. Za 9 minut máme 15. hodinu. Hezkou sobotu, zítra Rádia Vysočina přeje Tomáš. No a na silnicích Vysočiny toto léto je ve znamení uzavírek a ty, které trápily řidiče ve směru na Třebíč, by měly od 1. září skončit. Finišuje se totiž na křižovatce z Brtnice do Jihlavy u benzínky a taky ve směru na Třebíč, takže skončí objížky a cesta se zase o něco zrychlí. No a jak to vypadá s uzavírkami ulic tady v Jihlavě, kde jich je taky požehnaně, se mrkneme v příští hodině. Tam nás čeká i možné prodloužení. No a než si dáme informace o aktuálním provozu tady u nás na Vysočině, tak z muziky určitě stihneme Topic Breaking Me a nebo Eminema s Rihanou. Takže docela Vysočiny přeju klidnou sobotu a určitě zůstaňte u poslechu Rádia Vysočina. Just

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1. Počítejte s porouchaným vozidlem, které stojí na 99,5 kilometru ve směru do Brna. Tak určitě místě uberte plyn. Přejeme klidnou a bezpečnou jízdu, pokud někam právě jedete, a jestli vy i vy narazíte na nějaké komplikace při své cestě, tak informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Březová. Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
3: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů, nejvíce jich bylo ve středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy. Podle meteorologů ojediněle napršelo až kolem 100 mm za posledních 24 hodin. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
8: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
7: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky dva lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli čeští občané. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. No a obhájce titulu Slávia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slávie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
0: Dešťové přehánky, případně i bouřky by nad Vysočinou během odpoledne měly ustávat a oblačnost by se měla vymizet do vyjasnění. Teploty se mohou vyšplhat až na 24 stupňů, večer a v noci počítejte, že bude jasno až polojasno a teploty klesnou poměrně nízko, 11 až 7.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Zprávy a počasí za námi a s vámi nadále Tomáš, zdravím do celé Vysočiny a na úvod hodiny posílám Evanescence nebo Poetiku, tak užívejte.

15 hodin a 7 minut na Hitrádiu Vysočina dozněla Poetika, tak je jich blízko. Docela Vysočiny přeje hezkou sobotu Tomáš Digdin. No a my jsme teď velmi blízko otevření některých opravovaných ulic i tady u nás v Jihlavě, ale nebudeme ještě tak předbíhat, protože ulice Brněnská zůstává zavřená až do pondělí 31. srpna. Otevře se v úterý 1. září. Na Žižkově ulici se bude asfaltovat tento víkend, tedy i zítra 23. srpna, a tak veškerý provoz i včetně MHD musí jezdit po náhradních trasách. No a pozor také na Evžina Rošického, kdy v pondělí 24. srpna se bude asfaltovat úsek od Kapitána Jaroše k Pavlovově ulici a v úterý 25. srpna přijde finální vrstva, kvůli které bude neprojezdný celý úsek mezi Jiráskou a Pavlovovou ulicí. Takže pokud jedete Jihlavou, sledujte určitě značky a hlavně si nechte trochu času navíc a snad nám ten nový školní rok, který nastane za 10 dní, přinese i volnější průjezd Jihlavou. No a my vám teď přinášíme volnější průjezd tím víkendem s další muzikou v podobě One Republic, tak užívejte víkendu!

0: Jste na vlně Hit Rádia Vysočina v 15 hodin, skoro 15 minut a právě dospívala Selena Gomez. Teploty se na Vysočině dneska drží do 24 stupňů a pomaleji se taky uklidňují ty přehánky nebo bouřky, takže se dá krásně plánovat a vyrážet na výlety, protože opravdu to počasí tomu přeje. Dokonce by teď odpoledne se mělo ukázat více slunce, tak jestli někam vyrážíte, tak přejem, ať se výlet vydaří podle vašich představ. A k tomu cestování za chvilku budeme hrát další hity, nabídnu Cyrila. A nebo si dáme jednu 90. klasiku. Jo, čekají nás legendární R.E.M. se svým megahitem Everybody Hurts. Tak určitě buďte na vlnách Hit Rádia Vysočina.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Šéfe, tak už je tady Baoli.
9: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
8: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
9: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
10: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vzvozíky.cz
3: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

15 hodin, k tomu 27 minut na Hitrádiu Vysočina, hodně emotivní záležitost z roku 1992, Everybody Hurts od R.E.M., která vlastně říká, že když je někdy všechno na nic, tak to nemusíme vzdávat a vyrazit třeba na procházku do přírody, abychom si vyčistili hlavu. No a jestli k tomu máte rádi ještě dálkové pěší výlety, tak mám jednu fakt dobrou zprávu. Na Vysočině totiž přibývá zázemí pro turisty a dálkové pochody. U sněžného ve žďárských prších nově vznikl další nouzový přístřešek na trase Via Czechia. Takže když vyrazíte na pořádný vandr, nemusíte řešit, kde večer složit hlavu. Můžete využít tuhle střechu nad hlavou, kde se uvnitř vyspí 4 až 5 lidí. No a tohle je podle mě skvělá věc. Dálková turistika je totiž čím dál oblíbenější a na Vysočině je spousta míst, kam za to stojí vyrazit s tím, že se tady dá venku někde zůstat klidně více než jednu noc. No a právě třeba u Sněžného je to už třetí taková útulna na Vysočině a další zázemí pro výletníky má přibývat i v dalších letech. Takže zabalit pořádnou krosnu, šupsní na záda, vybrat dobrý boty hlavně, aby se vám nedělaly puchýře a hurá do žďárských vrchů. No a my k tomu tempu nasadíme féteru Hitrádia Vysočina pořádný rokovej nářez od skupiny Linkin Park. Tak krásné sobotní odpoledne do celé Vysočiny.

0: I v 15 hodin 38 minut ladíte vlnu Hit Rádia Vysočina, tohle byla pohodová věc od Klingande. Pohodovou sobotu samozřejmě přeje nadále i Tomáš Zigrin. No a teďka mám pro vás jednu malou hudební hádanku. Kdo je letos nejvyhledávanějším hudebním umělcem na Google? No a pozor, není to žádná současná popová hvězda, která právě září na hudebním nebi. No ale jeho písničky zná prakticky celý svět, jeho taneční pohyby taky. A přestože už tu s náma 17 let není, zájem je o něj rozhodně obrovský. Tak co máte tip? Jo, jo, je to Michael Jackson. Král popu letos znovu ovládl Google a velkou zásluhou na tom má životopisný film Michael, který jeho hudbu představil další generaci. No a tím filmový příběh nekončí, chystá se totiž druhý díl a ten už se má podívat i na jednu z jeho nejkontroverznějších kapitol zpěvákova života vlastně. Takže Michael 2 rozhodně nebude nuda a o tomhle filmu se bude ještě hodně mluvit. No a za chvilku my pokračujeme další muzice, tak nadále poslouchejte Hit Radio Vysočina.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Natalie Imbruglia v nestárnoucím hitu Torn nás vzala v 15 hodin 50 minut do 90. let na Hit Radio Vysočina. Já doufám, že jste si ho užili stejně jako já. No a teďka jedna zpráva pro řidiče, kteří si rádi užívají rychlou jízdu tam, kde by neměli. Na hlavním tahu z Jihlavy směrem na D1 a Velké Meziříčí, přesněji v Hleníně, už začala instalace úsekových radarů, takže na konci třetího čtvrtletí roku 2026 zde začne úsekové měření. Tak na to pamatujte a zkuste v tomto úseku sundat nohu z plynu už teď. No a jak to vypadá s provozem na silnicích Vysočiny teď o víkendu, se řekneme za pár minut. A než tomu tak bude, tak dáme Davida Guettu Juaneze a nebo českou skupinu Slza a jejich úplně první hit Lhůta záruční. Tak hezkou sobotu u poslechu Hit Rádia Vysočina.

0: Vanessa, jeho hit La Camisa Negra nám zakončili 15. hodinu na Hitrádiu Vysočina. Než si dáme aktuální zprávy, tak si taky řekneme, jak nám to jezdí. Nejlepší dopravní servis na Vysočině těsně před 16. hodinou mi děláte radost, protože jezdíte bez nehod a komplikací, tak jen tak dál. Samozřejmě přejeme šťastnou cestu, pokud někam jedete. A kdyby bylo náhodou potřeba, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
2: Nechci.
1: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
2: Nechci.
1: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
2: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
3: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
2: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
4: Ještě pár dní. A opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Hradozámecké noci, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav, se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Je to přibližně stejný počet jako loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O třetím zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor, takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí, si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Kde a jak se na ně registrovat, přibližuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
7: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na mých stránkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9:30 a poslední 16:30. Cel zájemců je před dveřmi napravo od odoleje.
6: A délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Caterhamová, oslavila v pátek své 117. narozeniny. Píší o tom britská média. Žena v současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna. No a fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Asger Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Harasnína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby dnes o transferu informovali na svých webech.
0: Dnešek na Vysočině ještě nabídne příjemné teploty 21 až 24 stupňů. Večer se ale začne ochlazovat a v noci teploty spadnou někam mezi 11 až 7 stupňů. Obloha se postupně vyčistí a noc bude převážně jasná. A neděle bude slunečná, od rána až do večera teploty budou o něco nižší, ale pořád příjemné 19 až 23.
5: Hit Radio Vysočina.
0: No a i po 16. hodině naplno rozjíbeme to odpoledne u nás v éteru, protože je nachystaný DJ Agostino a taky Dinoro s jejich hitovkou In My Mind, tak si to užijte.

krásná romantická balada 9 minut po 16. hodině na Hitrádiu Vysočina. Bradley Cooper, taky zpěvačka Lady Gaga se soundtrackem z filmu Zrodila se hvězda. Klidnou sobotu přeje Tomáš, no a doufám, že jste se zaposlouchali a u toho relaxu ladíte formu na příští týden, stejně tak, jako ji ladila tento týden Dukla Jihlava. A v přípravě to zatím vypadá velmi dobře. Ve čtvrtek totiž Dukla Jihlava porazila Olomouc 3-1 a další přípravné zápasy čekají příští týden proti Dynamu Pardubice B. A to hlavní teprve přijde totiž. Dukla totiž vstoupí do své jubilejní 70. sezóny a chce to udělat opravdu velkolepě. V sobotu 5. září čeká fanoušky akce Dukla nástup. Fanoušci se mimo jiné mohou těšit na bohatý program v okolí arény, horácké arény, a také na speciální hokejovou exhibici přímo v aréně, ve které se proti sobě postaví výsadkáři a Old Boys Dukly v čele s Bedřichem Ščerbanem. No a co mohu prozradit, že návštěvníky také čeká skvělá projekce archivních fotografií, oživení unikátních filmových obrazů z doby, kdy teprve kamery začaly psát svou historii. No a tato duklácká akce má i další velký rozměr, a to ten charitativní. Dukla Jihlava totiž výtěžek z akce rozdělí dvou rodinám vojáků, které se ocitly v náročné životní situaci. Takže 70. sezona Dukly 5. září odstartuje opravdu famózně. No a famózní bude i další muzika na Hitrádiu Vysočina, protože přichází velmi oblíbený zpěvák, hlavně u našich posluchaček. Tady už je Alex Warren a jeho Ordinary. Tak krásnou sobotu všem přeji.

빠진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 겪고.

0: Minutu po čtvrt na pět posloucháte Hit Radio Vysočina a z našeho playlistu jsme vám hráli Coldplay a taky BTS. No a mě by teďka zajímalo, kolik si myslíte, že máte opravdových přátel. Tak těch opravdových, tak půlku, než si běžně myslíme, jo. Jedna studie dokonce tvrdí, že těch skutečně opravdových máme v průměru jenom pět. Více prý nejsme schopni ani obstarat, prostě máme na více kámošů nemáme čas, protože práce, spánek a podobně zdržující nesmysly. Takže klidně těm vašim přátelům zavolejte a večer si dojděte na pivečko a to si myslím, že je dobrý plán na sobotní večer. No a než se pomalými krůčky k tomu večeru dostaneme, tak vám posílám další hitu v našem éteru za chvilku. Budou pánové z Imagine Dragons, pošleme do vašich uší samozřejmě jejich hitovku Sharks a přidá se taky Cizí zeď a se skupení One Man Show Foundation. Tak tohle opravdu můžu a co vy? Tak určitě buďte s námi na vlnách Hit Radia Vysočina.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
5: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
6: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
5: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
6: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
7: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Rehab taky In My Head zní na Hit Radio Vysočina za minutu půl páté. Nadále letíte odpolední vysílání s Tomášem Digrinem do celé Vysočiny. Zdravím a přeji krásnou sobotu. No a když jsme tuhle hodinu začali sportem, tak budeme pokračovat a teď se pro změnu podíváme taky na fotbal. Včera večer se totiž v Jihlavě hrálo o další body. FC Vysočiny přivítala Táborsko. Do zápasu šla z pátého místa tabulky, ale tentokrát bohužel body nezůstaly doma. Jihlavští fotbalisté prohráli 0-1 a jediný gol zápasu padl už v 18. minutě. Tentokrát to fotbalistům nevyšlo, ale sezona je dlouhá a o další body se bude bojovat zase příště. No a kdy to bude u nás tady v Jihlavě, tak to můžete zjistit na našem webu hitradiovysočina.cz, tak tam mrkněte a určitě přijďte tým FC Vysočina na stadion v Jihlavě v Jiráskově ulici podpořit. No a další muzikou je pohled do roku 1993, kdy zpěvák Brad Adams vydal jako druhý single z alba So Far So Good tuhle baladu Please Forgive Me. Tak si užijte poslech z Hit Rádiem Vysočina. Still

0: Rádio Vysočina, tohle byla Sigala, taky její Lullaby, 16 hodin a k tomu 41 minut, pěkné sobotní odpoledne 22. srpna přeje do celé Vysočiny Tomáš. No a kdybyste náhodou teď slyšeli nějaké rany tady pode mnou, tak omluvte zhoršenou kvalitu, protože tady se fakt horlivě rekonstruuje, tak aspoň víte, že tohle je opravdu naživo. No a teďka se vrátíme k tomu tématu, o kterém jsem chtěl mluvit. Taky jste neměli jako děti rádi takový ty řeči na konci prázdnin, jako že už se těšíš do školy, anebo už jsi přebral ty věci v šuflatech. No a nebo když to bylo tak jako hodně strašný, tak zaznělo třeba, tak vyndej z batohu ty znílý svačiny, ať ho můžu vyprat. No tak tohle tak nějak vnímám a slýchám teďka všude okolo. Tak jestli už tyhle přípravy u vás začaly, tak přeji pevný nervy, ale pozor, ještě je pořád docela dost času, který třeba můžete strávit u poslechu Hit Rádia Vysočina a dalších hitů, co nás za chvilku čekají. Kelly Clarkson, Miraj a taky jeden zpívající zubař, Dr. Alban, už za chvilku v našem éteru. Tak zůstaňte s námi. Hit Radio.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
3: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý.cz.

0: Vyhrávej mši.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
4: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
5: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Absolutně legendární taneční vypalovačka, která nikdy neskazí žádnou party, prostě je to nestárnoucí hit o tom, že se nikdo nenecháme mluvit do vlastního života. Dr. Alban, It's My Life, 16 hodin 53 minut na Hit Rádiu Vysočina. A já taky doufám, že si od nikoho nenecháte kecat do toho víkendu, maximálně od toho času, který nás tlačí a organizuje, protože za chvilku to máme 17. hodinu. No a další komplikovaná věc, píseň a hlavně novinka, kterou vám hrajeme v éteru Hit Rádia Vysočina, je Taylor Swift a jí Opalité. Takže jestli si dneska užíváte ten svůj sobotní klídek, tak se toho držte, protože přesně takové chvíle jsou pro náš život důležitý. Tady už je Taylor Swift, tak užívejte sobotu.

0: Fond Mindr na Hitrádiu Vysočina, čas nás prostě tlačí, tady 17. hodina, my se jdeme podívat, jaký máme provoz na silnicích. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ani před 17. hodinu nemáme hlášené žádné komplikace nebo nehody. Jestli někam jedete, tak šťastně dojeďte a pokud se s tou potkáte nějaké problémy, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Březová. Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína. Tisknu levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o třetinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun. Asi o miliardu méně než před rokem. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
10: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
9: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA pozastavit. No a organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitelé už má drtivá většina lístků, jež byly v prvních dvou vlnách k dispozici.
0: Na posprávách mrkneme taky na počasí. Teploty se na Vysočině drží mezi 21 až 20 stupně Celsia. Postupně klesnou večer a v noci na 11 až 7 stupňů a oblačnost by se uměla úplně rozpustit na jasno až skoro jasno. V neděli očekáváme slunečno, obloha bude jasná až skoro jasná. Teploty o něco nižší než dnes. 19 až 23 stupňů.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Startujeme 17. hodinu, které je s vámi nadále Tomáš a posílám další dávku hitku z zpěvačka Desiree nebo Damiano David. Yeah.

Velmi pohodová záležitost o zpěvačky Desiree live 10 minut po 17. hodině na Hit Rádiu Vysočina v sobotu 22. srpna. Krásný podvečer přeje Tomáš Digren, jsem moc rád, že nás sladíte. No a pokud rádi výletujete po Vysočině, tak si do kalendáře můžete připsat 2. září. Protože v Chotěboři se otevírá nové městské muzeum. No a nebude to jen takové klasické muzeum, kde se koukáte na věci za sklem, nebo do vitrín samozřejmě. Tady si některé exponáty budete moct sami objevit. Čekají vás interaktivní prvky, virtuální pohled do minulosti města a dokonce vyhlídky ze střechy. No a pozor, ve sbírkách se totiž ukrývá třeba i část mamuta nebo šavle četníka, který zatýkal Karla Havlíčka Borovského. No tak to bude nádherná výstava, takže nezapomeňte, že v Chotěboři otevírají už 2. září své muzeum pro veřejnost. No a taky nezapomeňte dál poslouchat Hit Rádio Vysočina, protože nám teď krev v žilách rozproudí. Alvaro Soler.

0: Rádia Vysočina těsně po čtvrt na šest. No až velmi brzy, blíží se to docela rychle, přesně 6. října, malou dámu určitě uslyšíte i tady v Jihlavě, kdy kabáti přivezou sebe v rámci turné 2026 i k nám na Vysočinu, přesně tedy do horácké multifunkční areny a zažijete jejich nezapomenutelný koncert, který je beznadějně vyprodaný. No a do toho koncertu zbývá ještě více jak měsíc, tak si ho za chvilku zkrátíme další muzikou, třeba bude Shakira, Tom Walker, anebo taky Calvin Harris, tak hezký sobotní podvečer, Hit Radio Vysočina přeju.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

V sobotu 22. srpna posloucháte Hit Radio Vysočina. Tohle to byl velký pan DJ Calvin Harris s vámi nadále. Tomáš Digrin, hezkou sobotu všem, co nás posloucháte. No a jestli přemýšlíte, co podniknout dnes večer, mám pro vás ještě jeden hodně netradiční letní tip. Jaderná elektrárna Dukovany, chladící věže a autokino volají i dnes. A s ním jeden netradiční romantický zážitek. Dnes totiž večer od 21:30 se tam promítá česká komedie Moře na dvoře a vy si ji můžete dát pěkně z pohodlí vlastního auta. Vstup je zdarma, ale přispět můžete dobrovolně na dobrou věc. Takže pokud chcete dneska večer zažít něco trochu jiného než televizi doma, tak Dukovany čekají. No a co nečeká, jsou další hity tady u nás na Hit Rádiu Vysočina. Teď si dáme konec 90. let, Liquido a taky Narkotik. Velký hit, který z německé kapely udělal evropskou senzaci. A když slyšíte tyto první tóny, tak víte určitě, která bije. Tak si ho pojďte se mnou užít a samozřejmě si užívejte i té předposlední srpnové soboty. Tady už je Liquido.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byl Mr. Props v 17 hodin 38 minut. Krásný, skoro sobotní večer přeje Tomáš. Pokud jste se dneska váleli, odpočívali anebo relaxovali a říkáte si, že chcete nebo máte chuť udělat něco pro sebe zítra a zároveň pro dobrou věc, v hlavě se totiž od 17 hodin poběží barevný běh. Start je v neděli, tedy zítra 23. prosince u pivnice Starka a čekají vás 3 kilometry barvy, zábavy a hlavně žádného závodění na čas, takže je to taková pohodička, můžete se protáhnout pěkně. Přidat se samozřejmě můžou klidně i celé rodiny, připravený je i dětský běh. No a co je na tom asi nejlepší? Část startovného pomůže popáleným a těžce nemocným dětem, takže zítra si můžete zaběhat, pořádně se obarvit a ještě udělat něco dobrého. No a do rytmu samozřejmě za chvilku přidáme další hity. Lost Frequency se zeptají, jestli jste ready třeba na ten barevný běh zítra. Are you ready? A nebo si dáme pohodovou věc od Bruno Marse. Tak užívejte zbytek soboty u poslechu Hit Radia Vysočina.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
3: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
4: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
3: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
4: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
5: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Bruno Mars, Féteru, Hitrádia, Vysočina, aktuální čas 17:49. No a to trošku taky znamená, že můj čas se na Hitrádiu Vysočina naplnila a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a poděkovat, že jste poslouchali. Těšit se můžete každopádně ještě na další hity, které jsou připravené, Disturb anebo taky Cranberries. To nabídnu do té 18. hodiny a sebe nabídnu zase mimořádně 4. září, kdy zaskočím v pátek za Máru Grande a Milana Řezníčka. Tak se budu těšit při mé premiéře takhle v pátek odpoledne. Loučí se Tomáš Digrin a přeji krásný zbytek prázdnin. Ahoj!

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Březová. Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
3: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
4: Nechci.
3: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
4: Nechci.
3: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
4: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
5: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
4: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Už 200 tisíc cestujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
9: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
8: Cestující se nejvíce pochvalují nákup jízdenek. Ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako v pátek budou domácí svěřenkyně trenéra Janise Atanasopulose v utkání favoritkami. Češky zahájili šampionát vítězstvím 3-1. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Podle meteorologů má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, 1000 metrech na horách kolem 13.
0: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

chcemy dít i to, co

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. Chytréhlavydojihlavy.cz.

0: Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
2: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
3: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: jdete do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
2: Náplně hned.
3: Už se to blíží.
4: Už se to blíží.
3: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
4: Boží atmosféra.
3: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

0: děti do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku.cz. Náplně hned.
3: Hit Radio. Hit Radio.

nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. PlotyDobrý.cz Hit Radio. Hit Radio.

Tanečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
0: Náplně hned.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rádio Vysočina. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hledala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let